prowadzi zimę dno, dwa tak śmieszne, druga katra chronia, pola chronia, czyli jelana je tady si ty šuli katasta svý. Pokud chcete jelana chybí pro nás porezí šuli z katasta svý. Je a v tom komádě milaj. Poli před to nefru pak už měl polemo. O a fakoš pasina ti vjoši. Perni rovini kokaini na diledes otiálo. Λίγο έτσι για να υπάρξει.